0: in sa realtas nach sílan tú go bhfuil se bartaí ag an realtas ar chur seo agus a heachtarás ní bal luaithe.
1: Ní hílam go bhfuil, mar nuair a dúirt mé dinné seo láfa i míúil nuair a thairmise síos an rún ag déanna cinnte ná dárlatha seo i dtús mí bhean fómhar ag réit leis an taoise agus leis an tánaiste ná mé an déil na hí agus sin an foigur lochsead leis an chead leid a bhí bhean fómhar mar víosa acu ná mé an déil na hí go mbeadh siad ar a luaithe go siadanta agus go híle siad ná mé an brú
0: coletíar son.
1: Cynn fwy ag yr lachsyd yn leisyn, cynn fwy ag yr lachsyd cacys na eisyn.
0: Na sílan tŵw bedrwg ar hil ma jyleg gymau jyrw leisyn mi hwynys.
1: Mae'r dwrt yn realtys ni a Christig Bolig yn ynyo gwyn, ac rwy'n rodd y harle yn leil sylwai yn rachdi ar ffrid, na cyrw jyrw leisyn cos cogi sy'n fan eher, agos hasi na preis na gerdw, agos sy'n fwy ag yr wrth mysio lofa, gyrw sio amwydia, gyrw sio contradia, agos clas pelitiwle ton yn sio, Darla hai sé le leinn tauri ní sio hangiad wer harla sio sio ha doi yenin an realtas roddi. Tarlan sio le leinn tauri, sílan sio na mei an brú pletiwl mar isgaart ahu. Ta, you know, pwesi gol ar rash na skala gza leid ma sin, níl cish na canary sa del, níl na party leigin sin, aga sílan gawis ad a hiulish, aga sin roda ta sin fein ar rait na ní feidr lof a fwal a hiulish, mar gawil sio gol a hor bari ar brú ag ní gishin an fwag a gahin del a hor ja rash na sh chart and shipping.
0: Har an realtas bar tish a veim la codula dini mar a tesa gan yag a sashin a chart an kríche in ish ar inchid leid a bhean fóvar. Walg an tarig idin sin a fíras, ma lianan an rialta sa ré a car fwísiv eag sa le erigid ar fwail dán fabal na tíra seo. Walg mod gala bhe a bonk am ahan seo.
1: Níl a harabí, tá fuairis bóir ag an tíir seo da 9 billion euro im dhéanna, agus fuairis bóir bártaí a bhéan siúgan da 9 billion euro sin arigad na bhfuil maid a caithiú ar cúrsí slainte, ar cúrsí tíhéachta, na ar bóithi na léhéit ma sin, sin arigad ta na híin sin ar a léhiú. So ten arigad an sin níl da dhú a seo a céad cod an bagda sin la codiú hort a gíní gan fuan si seo fuísú hort a gréag gíní na tíire.
0: As a washid a fíra si ta ar leacadára sin a sigun rafawad na bhfuil se bártaí ag an rialtas í slú a dhéanú ar chéin ancam agus a léhéidí sin mar sin teiliú erigid teart amachas pácaín rialtas.
1: Well, Brian, the Danian shin, you know, tell me homosahu. I guess near to the Jill Canyon, come mar near to the Gobber. The Danian shin a terran fension. I guess near to the Jill Canyon, come mark the fallen seal kachaku, a Gobber, I guess a Jill Canyon. A canistan real to the right off a kite in you small arrogant the yield for 100 liter diesel horror the hair. Margo will Virginia quartering you small arrogant cake will 9 billion euros of fresh sugar. Nahian shin a yahoo. Niel shin Michael or Terrain and Legenu can real to shot your fiber be. In realtas fuisiu hort da na bankana. Na bankana da genu 2 billion euro vishel da frafid ac yn ieil si da gil a chyn fan gyd da cain sy'n tîr sio. Na na togal i môr a ffwyr na 2 million euro sy'n cain national jiru. Na na tîr na talen môr a ta geru 3 billion euro sy'n fi ar gyni agos ni ysodd y gil cpyn rhyw a cain ar yn ceisio yn tyd i'ch fwael. So da fwysiw yn sy'n egin realtas do na bod i môr y sy'n tîr. Sy'n rodd y tyma dynion rhaid le sy'n realtas na ag y gahi an del hwrt y rash agos fwysiw hwrt o greg yn y tîr sio na dyni ta coniat yn tîr sio rhaid al le yn ei le.
0: Me na gred i ni sy'n ymwy ar stalc na ymwn
1: Agus agus go bhfuil siad an isead genu bart agus ná bhfuil siad go lethair brú ní smó ar gaoine a tá brú athu cheana hen ag ní bhain ag petrol is a diesel ag foniú ag cís ag airehas ag costa just genu de hot shop ag genu na seartne tá go leor go le ré an seo gan an rialtas thart a seag agus a réta ma dinine go le ghéanú rud a ní smasa
0: Cár go leor fiar is fwaic a ma dinine sin míle buíthas a sa bhe leine nhú
1: Gair maigat
0: An teacht a déla fiar is a dohartí a cantling in sin
2: Agus bígeas la dini ella.
0: Well, tan scalta legi golwyd an scalvli an yur agus gilior scalta i carlan agad sérfis imli an amar gyr degan sydd gygaihi sydd sy'n ienw le tehi na scala

0: Hún er tjátt en sjá.
1: Á, maður er tónn síl. Sjöðu ekki veginn að tónn síl nú hóðas. Tónn síl nú hóðas. Mú gæðum íðna skóladi og ártist fíkja fíkja sé kárnál græðum agus púnti að síl meðanskóli að neyður rey. Ach kinn væði múlun og núganuð as ebiocht fís agus fás Mwyr yw'r cholwyr wedi gael y mwyr ym, a'r athon syl ar ffad yn y chwdos. Nid mae cain tynnys eid hictac, nach ffeidydd cil o wain des na mewyd, ta geng ys ti y dawnsed mae'r fedys o ni byw beich eu clywyd. Ys nid mae trocht eid y dawl gwy chet snapsion, nach o'n dyrthyr ach gwy stalkers agos pwcwy, Níl kifur ná levit le túrt ní smú a chai snap dynne a ágál osglui. Is mæs a wada le mínos agus is chundun a sétá sé imi sílim sigur hossa sé nú nár tógú korun an daun go vesi. Rauba a gúil as hár múz búil áid is kogu is skánach Ach, níur hugsia chin bád mór lochtu í la mún síst þrýtan dá hálja mútinach. Ynd dá mór ásti a lasku drómi lambi hús mar chudgum vlækja úl har an chedru dæli eðan íni tás að séð sin hén í stein hún vjúl. Sjörku gjöndsi færsna dæsja í smugurli ljón sann iski gunnum ára og nýs ógang í nýsa a gulli leif ach AI í kænacht na míl til ljára. Á, tán sílun og hodas, imi í díu djául, ar nó gudári díasin ní fedir kíla vant eis ná mæúd. Ví forú eðing álach, a gulsam álach eðing irén, sin tví orú en vil eklips nach vekjar eð íst eð fætt því skór blíin. Páð gársa álun jöhróka, Átti mig lýkru gæl að mig lúnasa. Ég það nýsi gæra bækín í sákvíð, sækast klufi að vekka eða fóna. Ó, ný eða fóna að þaðan síl og jæs. Þannig mig það mora að mig sósag meira jægi. Ís kynnti án rýgt að við eða srótt. Ný fjúgur vósjöð án rós að dráli. Fjúsig jól þann pokkað búli en ús keiti ísti svanja sin an fagur hrú or an vínse eð vrúk na karga báni. Ach ní hinni nýra a war an vík ná fjú reyba hlán híli rey ta sa krohi eg ólehe na gæljöfi gunjach a móhid fungi eð strey. Bæs kund eð hláid móhid fungi Vís meður gúleikki lusum rúdan fætsa. Achaid horusum ach ónis bæruchun egi hét sjark vísi fúi jæsa. Delf gó vunúchun um áramarsin a chud báan dængin fúi rúiugt búle kjólrin djáni fórik fítuð a chunji fungui smacht eða rúiugt. Marsin bíæðach eða stæði skóladi is omi kór a tása síl Y tŵrts ai eid na farg i môra, cofis, cowl dy chdil.
0: Mae hiap o gwyl o'r gynnu sgil ta fi mwyd i caintir yn sawr o siaw cyrwysiach sy'n gawn chi'n eithaf oed.
1: Yn sawr o siaw cyrwysiach. Yn sawr o caintir.
0: Dwi'n dweud yw cawn elog yn feidr y chat yn siaw hwg yn y ffoed feidr gyfeic o mwyd i'r eich diw mo ta.
1: Le cwn y di. Le cwn y di. A fi ma'n dar nwch techt yn
0: siaw hwg yn siaw hwg yn siaw hwg yn
1: siaw hwg yn
0: siaw
1: hwg yn siaw hwg yn siaw hwg yn siaw hwg yn siaw
0: hwg yn siaw hwg yn Pod o nechtan as is fidel yn sin. Ach, sy'n newid wyn ar chwar yn leinio agos gydifyn sy'n newid wyn yn sechd yn sio. Bwy achos a chwlwg yna i fi gobr ar y glor lysio tecnor Sean o Flaherta. Aileen i Laherta fi mwyn cwrsi ffwyma Afric ni sgwli i fi mwyn cwrsi rwyniata agos i tresa fyrannach i leir yn clor. Gydifyn sy'n jalwn, bwy achos gydifyn sy'n newid wyn yn sechd yn y jesogu.